tónem, který hladí, jak hedvábnej šál. Tím tónem, co ladí, jazdí pod balkónem, vydobyčený tón, zjí, od celého je zhodit. Co bych si tak znal?

0: Liebe Hörerinnen und Hörer aus nah und fern, mit einem Hit der sorbischen Rockband Holaski starten und begrüßen wir Sie herzlich zu einer weiteren und nun schon dritten sorbischen Lesereise auf Radio Z. Diesmal beginnen wir die erste Lesestunde mit gleich vier jungen Autorinnen und Autoren, die in der vor gut einem Jahr im Domowina Verlag Bautzen erschienenen Anthologie Litmix 24 mit Gedichten und Prosatexten vertreten sind. Gewiss auch aus einem vielleicht etwas ungewöhnlichen Blickwinkel auf die eigene sorbische Sprache, auf das Leben der eigenen Identität, die auch von engeren und ganz neuen Nachbarn und Verhältnissen geprägt wird. Radio Z wünscht Ihnen mit der heutigen Lesung und der dritten sorbischen Lesereise überhaupt viel Vergnügen. Diese dritte Staffel wurde wiederum von der Stiftung für das sorbische Volk unterstützt und von dem Autor und Publizisten Benedikt Dürlich konzeptionell erarbeitet und organisiert. Ich übergebe nun das Wort an Benedikt Dürlich, den Moderator unserer heutigen Sendung.
1: Tež ja vas išće raz utrobne na prenju literarnu hođenku ve cećim ređe srpskih čitanju po žomah Radija Z za žitave vitam. Svoju besadu s poeziju a prozu sme zahili s učbnim titlom, kotrež je Jan Boguš upetao, jeden ze štyrjoch sobuskutkovacih v našim dženstnišim usevanju, u kotrež kajšiša prajene zbirka srpskoho literarnoho dorosta v središću stej mou rec Mode Pero abo Moda Garda srpskoho pismostva. Je to antologija Lit Mix 24, ušva ve ludovem nakladnictve domovina. Preda hač pak Jan Boguš, jako prvi z naših dženstnišich akterov, večji úresk ze svoje svončne kriminálky přednese, nech nam praji zvodkel vun pokaža, že bydli a što dživa, abo što hevak tak išče čini. A prajče kneže Boguša, čerlašče se runje učbne titl Rejovač vonka deščiku, do zazbieha svojeho a našeho čitania upetav.
2: Aj vutrobne vitajče, ja som Jan Boguš, pokážam z Kruščic, dživam v Srbskim institúče v Budešine a vinujú sa tučasne tež mojej dizertácii k dječacej mladinskej literatúre, a to v Lipsku. Todla som junu v Lipsku a junu v Budešine a tež husto v Kruščicach. V mojim svobodnom času, husto tež za bulom honju, som tak rec husto na častom pojece, a to dobrá vodmena k šednemu dne a k džile. A spil som vupotal z šelakých příčin vunia na albume Mode Duch skupiny Holaski. Mode Duch to je tež same přeco také reálne heslo, doke štun tež v serbskom sviče trebame nové ideje, nových kreatívnych ľudí, a tun spil mi poprom tež heco praji tež v českých časách nekak veselo meč a snano tež junu jen veselý vokomík namakač a tež klohkošti zaso jako tovaršnosť ročo namakač.
1: A ište prašenie, ke nastaču vaše povietky, što by poprom impuls za tajku kriminálku trochu skurilnú a docova s kajkým odpoladom docova písače abo še k písaniu přišou?
2: Ja dobil rec, že mám najkreatívnejšie vokomíky, když je mi opravdu vosudo. To je najhuštíšo tak, když moje texte nastanú a tež za moje texte tu ve zbierce Litmix sú také vokomíky boli, když som napríklad sedžal v Neaplu na letanišču, nie som ničo v ulce mal činenú a som potom započal trochu tých ľudí si vobladač a tak tuči ľudia tež potom sa na koncu tež v tých jednotlivých textách zase špieľuja, nekak v tutej forme. A tak je to tež bola svunčne kriminálky bylo, kde som napríklad pri Žibirov ležal a aj mňa prosto veľa časa a som všelakorých ľudí videl a s tym też tutun tekst napisał na zakładzie tych ludzi, którzy są my w tym bokomiku we bliskości byli.
1: No, teraz, das nitko, so damy przekłapić od wasze powiedki, a nasze czytanie tu już Jan Boguś zahaj.
2: Słoneczna kryminalka. 18 stopniu. Markus praży so w słońcu, kajś pstruha ponoji. Jeho manželská belica na kóždy pad k moru chcela. Při Turkuskej riviere maja najrenšie masáže a najväčší bufé. Tam jeho žona cíve džin koka. Markus lia račo na příbrehu, rozpšestrie svoje trinje na leaku a 6-4 vocotyka. Nietko sej svoj zaslúžené dôl poriadne ľúbič tam, on praji a so rozladuje. Spodžune, telko Aziatu, sme da jule Pekingu abo što, Xing, Qing, Chong, Ting, když takhle ryčiš to četola nichtu kutne nebere, a svoju hupu kameru maja vězo tež za so sobu. Přeco tisace foto, a to od vieco, kotre si tak a tak žaden čert viace neoblada. Ale nech činja, je šovak žadne hobie nimaja, nietko, Markus vůdce zýva a so při tým poriadne načauje, je najprede raz čas za malký spink. Háru a hektiku mesta tu hižo nesvěší, žome moria so příjomne kolebaja a vun cunio zdrymne. Smorčové rytmusu žomu Markus tam netko leží. Zanurjene do čišine a mira. Tola potom to. Rune jako Markus verš k svojo odpočinka docpie, blíži svojemu nekajke zvirjo. Małka brodzička, odstiace uši, brunej roj a tajke spodzivnej širokej voči, što da ma to byč? Markus ustrožane borboli. Vupada kajš, koza, ale što tajke skočo tu na přibyrov pyta? A čo dla čini tajke spodzivne zvuki? Zvirjo so Markusej pred sobule bliži. Vun ma mestem ľud zimnej noze, a patis se lada na kozu. Dži prejč! Zmín co do tvojho zaklatého kliva. Koza pak so bule a bule blíži. Jako stej ona bezposredne před ním, kusne jemu mocne do palca. Aua! Markus zabiakne, zo je to pod svým příbrojú svyšeč. To jeho vubudží a vun za poetrom rába. Kusk dále preč, ale tola hišče v rádiusu potenciálneho pádustva, vulada Markus modého muža. Aha, to je zajímavé. Tunkadla so celý čas nervózne vobladuje a jeho noa ta bez přestavky čepoce. Tuha broda, kudžeriat vose, zvot reča skukvošie. Jasna vec, nekajký domorod, se Markus domyslí. To je dobrý kandidát, kotrž bu mu moje vece pokradnič. Žadoščivé poladne Markus na kvudne morjo, ale trebam bu kvudnenie. Buj Markusa, mej trošku dovere do čvojestva. Poži dročin se do čornej toški. Skuaju skečbuje po trenjom na ležaku a placne sebe vedome na trenje. Cak, hotuje. Takle to nikomu nenapadne. A tak, že Markus skunčne do vode. Du si při morju, dobiš je tež užívač. Hotelu je na sveče došč. Ale přibro a tuta turkizna barba, to máš jenu štule. To byl na kůžde patiště dovoluje fota z Mariu činič. Pravý důvně vůn lada, hát so nichtu jeho ležaky blíží. Ničo nadpadne pak so nestává. Pfu a nekotre metry, doniž naraz do povětruje matrace nestočí, na kotrež starša žona leží. Preče junu, tute mor je tak vůlke, vůprodže nad míru vůlke. A růně tu, když já půvám. Dobiče so vy z vašej spodživnej matracu okolo čirič? Tola žona Markusa vůlce zajnčníma a so z přichodnej žomu vocali. Tejke nešto ignorantne dojace vidžal nejsem. Leží tam roka, kajž kralu na svita a so ani nezamuj, nech so svoj hupej matracu zatepi. Po lohkým rozorenu vúspeta so Markus v nurenu. Nie, to tyžane veselo nie. Voda je cel jednore přesvona a žome sú přehulke. To môžu sa tiež doma do vane lenč a mám jac o to. Markus má došť odkúpania. On štapa přes horce pisk, nimo lutých piskov rodu k duši, že si sel odmyje. Potom vrúči sa k svojemu ležake. Jezus Maria, on zaškrčí. Dunkroč nie jedna pak sovo niekajki spodziwne sun. Nie, dunkroč je to kutna realita. Šo je preč? Zapraji Markus jej vos. Vum padne na kolena a pšerje svoje trenje. Ale toška je preč. Toška z jeho drotnými vecami. Markus ma čeže, zo nepadne na blaku do vomore. Un poľadne spode ležaka. Čepi patiš, tu ničo ne je. Un zaščipne v oči a so spišne rozladuje. Snano môže skučičela niče uladač. Mirne, Markuso, mirne. Jenuj žanu paniku, so sam zmiruje. Potajkim. Japanska svojba ište tam sedži, džiše sedžava. Start stále smorči, vodciša čtujorský orkestr, doha noha ta blondinka dále telefonuje a si rune dalšu cigaretu zapali, doste porik je mestem hižocu ti tu čipsu zjet a vokomik. Tu mode kadla tu jace nie. Sim si tola nidom myslil, zo môže to jenu štun torka byč. Tak spišne, kaž jeho noze to dovolite, praša sa on šitky za svoje tošku. Did you see something? You! Did you see something? Ale nichtu Marku si dale pomáč nemôže. Jenic se toste porik, kotrež je si nové pakčík belgijských šokoladových waflu očiňu, rozpravia Marku si. No haj, nichtu je tu kytro spišne přes pisk smaliu. Haj, až tu? Nikajki muž. Es nano džetokus dokvadnišo. Žona sunie si vomere waflu do ube. No, dokvadne to nesmo vidžavoj. Nabyše un mauki, vulki. Mauki, muž vodmuj. Tak mauki tež zaso nic, žona jeho koriguje. Miniš? Večiač meto 70 un tola nebe. Ja bych jau na meto 80 trochovava. Nie. Večiač jau nebe. Taki hoboty tež nese. Poskaj, to by taki mały wiszk. Tu nebe nide na nide večiač ja. Nic širšiač ty, ale večina kuže pat. Markus Borg přetorne. To mi tola šitko dále nepomá. Un poladne k nebiu, jako by o tam nekajke znamio vočakoval. Zadecha vúboko a sovo praša. By un snač čmur vosate, abo mieš un brodu. Hej, Borg synchronne votmuje. A ča odlada nic nedom tak? Ja vás prošu, smy tu ve dolu, rozori so dolnik. Nešče so direktne za tem prašal. Ach, šojene, Markus vodkivne a spichak promenáže mestačka. To môže jenujšť un turka byč. Kuždu muličku hasku, kužde kučík ve blízkošti hum přelada. Dž to, kadlu popanu, potom pak môžem z niečím ličič. Džeda un cí, zavešče tu nekajkým zaklatým kurku syda, na dočakaj. Nadobo vulada Markus v hoku a toku masy turistu znate mezočo. Tamle! Un zarihi, jako by so jemu mač boža sama zjeviva. Torka, to je tun torka! A tu ma moju tošku! Spišne smali un k pachuje a so s cilej mocu na njeho vali. Tun so vustro žane vobora. Študa vyšče! Vostajče me na pokoj! Markus ne popušči. Poskaj, moj pšečeko, ja či nedom je ne voteknu, když ty mi moju tošku ne uročiš. Modemu mužej so poradži, so Markus je vujnič. Vun rybuje si šiu a potem přepoda Markuse tošku. Ja vopravdže nem, što je vaš problém. Lajče raz tam při muri. A pokaza na psa. Markus zimne votmuje. Što da chcu ja s nekajkým zaklatým psom? Ne tutum psik je přes pisk smalju. Potem je vaše trenje nakusal a tošku svoje klamje subuzal. Sim za ním lečal, možach jeho nazbožo prede runje popadneč. Moj božo. Markus so pomalu zmieruje, přimne pachuje pod pažu, zruna jeho a jeho draste při tým skečblivé odklepa. O, vy nevešče, kak nepřímo mne mi to runie je, zo som vás takhle nadpadnil. A ja hupak som si myslil, zošče s mojimi dročinkami preč bežal, o môj božo. Mode muž rybuje si mezočo. Vopravdže, reči Markus dale, ja šak si vás tak češčuju. Šu vašu turkusku kulturu, vaše přijomne vašne, vašu hospodlivošť. Haj, celé správne, vy turkojo, šče mi tola poprom celé sympatisce. Môžen s ľuhkým posmilkom votmuji. Všitko poradsku, kniže. To zostanem a odpite, ale jenuj zo vyšče, ja som Italčan. Zasadne pak maće wyso prawie. Na to podataj se Markus a pachu ruku, a so przy tym wolo ženaj smietaj. Turyszcza wokoło nieju, bez to, co bychu widzieli, wo co so tu dokładnie jedna, wódce aplaudiruja a juskaja. Nimale, kaž poradženym dziwadłem przedstajeniu.

0: Haj tobe pjesen, kotruše Milena Šoučic za našu dženstnišu literárnu hodinku doporučiva, štvortu sobu skutkovacu so tu iš vospět prašam, što je pšičina zošče se rune svišane titul La Symphonie des Éclairs za svoje čitanje zličné romance, kotruš potom nedom svišime upytava.
1: Tudun spyr sem tute liča vosve husto se naposkava, dokaž ja bych se ne přečeku v Parizu, ha ja zjazam tun titul z tým reálnym názvom nenami v Myš Lubošte a poncem sa musela zase to jara dere, keď tie ličné romance hodí. Tež ešte netko Morio, alebo také nešto nevobsahuje.
0: No hej, Morio a Paríz, jenu vies tú rolu najskýre v vašem písaniu rajete a vieso chcú ja tež vidieť, že ešte doma a na kajkým hukubvanským alebo povovanským puču so tú kvíľu pohybujete.
1: Hej, poprom pokážem ja z Ružanta, ale bydlu netko v Lipsku a študuju tam vúčostvo za předmetaj sávčinu a etiku filozofiu.
0: No a ukončne tež na vás te prašenie, što by poprom tak recu impuls alebo te ukážišťo za vašu romancu v piesku tam při Moriu a de a přes što alebo koho ešte docela k literárnemu písaniu přišva a potom ešte tež te prašenie nedom. Kajke pláne máte za dalšie zapísanie?
1: Ten ideu za moju ličnú romancu miach ja správne prajne v Dôlu, to bych rune v Italske, při Garda jezeru, a ja bu prajva, to je so potom při poleče na teréne, so zubolač se žomu, prosto tak písalo. To nesť ja vúce o tom šemu si čtybava, to je celé lohko odberašlo.
0: A písače dále?
1: Ja mám na kúži pát predvíčané tiež dále písač a tiež dále vice vúdač, když sa to hodí. Vyzo ja to nieka neplánuju, što ja písam, to sa potom jednore tak vúžolí z mojej kreativity, to pá neplánuju.
0: Písače tiež básne?
1: Poprom sne ja započnú, stane jenéž krutko bôdačky písač, tukáž to mi jara ľuchko panuva, ale po stým času ja sa tiež na básne zvýru, hej.
0: No, útromne ďak, netko pak svišime jen čvak vašej próze. Sme čipni na väčší újimk z vašej povietky vozjevené ve zbírce Litmix 24. Prošu, Jara.
1: Lečná romanca. Dajka šikva na holca. Nikak dobyu narečeč, ale dö. Až todyš me vod pokaza. Snano nie dajka ľuba kaž upada. Ach, šo vúreče, ja si to zvýriu. Haj, júce ráno zase tak zastanú a ju prošte nareču. Bzz, bzz, bzz. O ne, zaklate budžak. Derie, spíšne so zdrašču. Ne, nic včerajšie draste. Snano, tun byl t-shirt a te modré kolove? Haj, to je celé okej. Okay.